0: ste chodili, divčata?
1: Na hryby.
0: Veď ste nazbierali.
1: Udeluj na mačanku.
0: Dajte, navaril vám mačanky.
1: Nedáme len zapalinku.
0: A na te.
1: Nepočeme čerez poli.
0: Kačom?
1: Už my sa neodáli.
0: Poďte, dnuka, odajte sa všetky do roka.

0: Naša mlada sa rozlučila s divockom partom. A teraz ju treba začepiti. A to babská robota. Ta vozte našu mlodu a začepte ju.
1: Babe, ta podme ju začepiti.
2: Ta podme.
1: A tu je stolok. A ja dám mňahký zaholovok. Šádeš na neho, že by ješa mava dobrý pri svekri.

A jsme u konce dnešního vydání Relace na slovíčko, ve kterém byla naším hostem hudební publicistka Mária Gavalová. Hudbu, kterou jste během rozhovoru slyšeli, vybírala právě ona. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Petr Krajčovič. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v březnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.